0: premeniť sa.
1: A premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječný.